Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si.

Chtěla bych, aby se všichni lidi měli hodně rádi a aby všichni děti na celé zemi byly šťastní.

0: Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.
1: Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

0: tichu, láska se tu nestydí.
1: Záhradské radio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhradské rádio.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.

břehu akorát a roztříštím rým něhou bodláčí rezonancí v kruhy se stáčím do prázdných rámů vodopádů stín květinám smáčí listy do vín.